Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: i teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti.

Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská výstava ukazuje každodenní život v dětském domově. Sportovní hala v Uherském Hradišti dostává nový povrch. A Zlín je po 4 kolech bez bodu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížský dětský domov si letos připomíná 30 let působení ve městě. K tomuto výročí připravila knihovna Kroměřížská výstavu, která představuje každodenní život dětí i zaměstnanců domova. Návštěvníci uvidí fotografie, ukázky z kroniky, výtvarné práce, ocenění, diplomy nebo výrobky z keramiky. Výstava potrvá do konce srpna. Už ve čtvrtek 17. září se uskuteční také den otevřených dveří přímo v dětském domově.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Po téměř 30 letech se mění podlaha hlavního sálu sportovní haly v Uherském Hradišti. Původní povrch už byl výrazně opotřebovaný a tak ho teď nahrazuje nový sportovní systém. Rekonstrukce se týká celé plochy o velikosti více než 1000 metrů čtverečních a město do ní investuje 4 260 000 korun. Práce začaly na začátku srpna a hotovo má být do konce září. Nová podlaha nabídne lepší podmínky pro tréninky i soutěže a bude bezpečnější pro sportovce.
0: Zlínsko.
1: Město Luhačovice zahájilo instalaci fotovoltaiky na městských budovách. Více o tom nám řekne starosta města Luhačovic Marián Ležák.
2: Město Luhačovice zahájilo realizaci první etapy instalace fotovoltaických elektráren na městských budovách. Pro umístění fotovoltaiky byly vybrány 3 objekty ve vlastnictví města. Sportovní hala Radostova, městská plovárna Luhačovice a budova technických služeb. Současně probíhá rekonstrukce hromosvodů na všech objektech, kterých se instalace fotovoltaických elektráren týká. Díky propojení výroby a spotřeby bude možné využít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými elektrárnami přímo po potřeby městských budov. Chceme, aby investice do fotovoltaiky nebyla pouze izolovaným řešením pro jednotlivé budovy, ale aby celý systém fungoval co nejefektivněji. Právě sdílený vyrobené energie mezi objekty nám umožní lépe využít její potenciál a současně přinese dlouhodobé úspory.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli ve 4. kole šance ligy v Plzni 2-3 a po 4 zápasech nového ročníku zůstávají bez bodu. Zlín sice dokázal na začátku utkání vyrovnat, domácí ale před přestávkou znovu získali vedení a po změně stran přidali 3. gól. Zlín v závěru už jen snížil, na body to ale nestačilo. V tabulce tak zůstává 15.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy. Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu a při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září. Takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce'u nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce'u nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce'u nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž pořídila nový elektromobil pro sociální služby. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. Hanácká Slávie doma dostala 4 góly.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž pořídilo pro sociální služby města Kroměříže nový elektrický automobil. Užitkový vůz bude sloužit například k zajištění provozu sociálních služeb. Nový elektromobil má dojezd až 350 km a jeho pořízení je součástí snahy města postupně snižovat náklady na provoz a využívat ekologičtější dopravu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace 2 jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Muzeum map Zlín představilo unikátní velkoformátovou kopii velké Millerovy mapy Čech z roku 1720. Mapa je vystavena v původním měřítku 1:1, takže návštěvníci mohou vidět dílo téměř přesně v takové velikosti, v jaké vzniklo. Mapa vznikla na základě podrobného mapování českých zemí na začátku 18. století a tvoří 25 samostatných sekcí. Návštěvníci na ní mohou například sledovat historické hranice, názvy měst a obcí nebo tehdejší podobu české krajiny. Instalace je volně přístupná v rámci vstupního prostoru Muzea map Zlín.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Hanácké Slávie Kroměříž prohráli ve čtvrtém kole šance Národní ligy doma s Vysočinou Jihlava 0-4. Hosté vstřelili první 2 góly už v úvodní čtvrthodině. Po přestávce Jihlava přidala další 2 branky a odvezla si z Kroměříže všechny 3 body. Hanácká Slávie tak po 4 kolech zůstává s jediným bodem na posledním místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrůdy už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: Rádio Kroměříž a megahity 90.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den, přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Zavítáme do Austrálie. Ta jako první země světa zakázala dětem a mladším 16 let přístup na sociální sítě kvůli ochraně duševního zdraví. Odborníci upozorní, že algoritmy jsou navržené tak, aby vyvolávaly závislost, na kterou dětský mozek reaguje mnohem silněji než dospělý. U mladých lidí se pak zhoršuje soustředění, spánek i psychická pohoda. Opatření má snížit rizika a otevřít širší debatu o ochraně dětí v digitálním prostředí.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v Kině nad Sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Čauec, tady Strážas z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to tak složité.

vykročíme pravou a přidáme levou ručičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: problém.
1: Ranní jízda
2: na Rádiu Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavností bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček Rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejenom z našeho regionu, ale tentokrát zaměříme do Kroměříže. Kroměřížský bazén, který připravuje rekonstrukci vnitřních prostor krytého plaveckého bazénu a hledá projektanta pro novou dokumentaci. Uvnitř vzniknou nové šatny, podlahy, obklady i rozvody. Město upraví vstupní část, přesune posilovnu a doplní wellness i vodní prvky. Rekonstrukce zlepší komfort návštěvníků, sportovní zázemí i provoz celého bazénu. Město chce mít investici připravenou tak, aby jí mohlo nové vedení zahájit v roce 2027.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Dnešní středa přinese do Zlínského kraje proměnlivé počasí. Ráno ještě místy dozní přehánky, během dopoledne ale bude oblačnosti postupně ubývat a odpoledne už bude převládat polojasná obloha. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia. Tak ať vám dnešek vyjde podle představ a užijte si příjemnou středu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v Kině nad Sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče, děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na D55 ve směru na Zlín je mezi 481. a 482. kilometrem silný provoz. Místem projíždějte opatrně. Dále se pojďme podívat na dálnici D1 ve směru na Brno mezi 263. a 262. kilometrem. Komplikuje provoz porouchané nákladní vozidlo. Na místě je policie. Počítejte se zdržením. Ať už dnes vyrážíte kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu a hlavně opatrně. Mějte krásný den, jezděte opatrně a poslouchejte Rádio Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
2: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy. Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu a při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září. Takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.
0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Společnost VAPE SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
5: I na Zlínsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji bude odpoledne postupně přibývat slunečních paprsků. Přehánky už budou spíš ojedinělé a večer se obloha postupně vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, na západě kraje až na 27 stupňů Celsia. Užijte si dnešní středu co nejlépe a zůstaňte ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavností bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček Rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Na dálnici D55 ve směru na Olomouc je mezi Hulínem a Mílkovicemi uzavřený levý jízdní pruh. Probíhá tam údržba stromů a keřů, takže projíždějte opatrně. Omezení potrvá do 17:30 odpoledne. A ještě upozornění na Uhersko-Hradišťsku. V Huštěňovicích je kvůli pracím uzavřená část hlavní silnice. Objízdná trasa vede přes Babice a dál na D55. Uzavírka potrvá až do 6. září. Ať už dnes vyrážíte kamkoliv, přejeme vám klidnou cestu a bezpečný dojezd.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
5: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v kině nad sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uherskohradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Zavítáme do Austrálie. Ta jako první země světa zakázala dětem a mladším 16 let přístup na sociální sítě kvůli ochraně duševního zdraví. Odborníci upozorní, že algoritmy jsou navržené tak, aby vyvolávaly závislost, na kterou dětský mozek reaguje mnohem silněji než dospělý. U mladých lidí se pak zhoršuje soustředění, spánek i psychická pohoda. Opatření má snížit rizika a otevřít širší debatu o ochraně dětí v digitálním prostředí.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
2: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavností bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Zeleně a přírody není nikdy dost a toho využije kroměřížská radnice. Bude tady totiž nové biocentrum, konkrétně v Bílanech u Kroměříže. Vznikne tedy nové biocentrum na ploše přes 4 hektary. Město tam zatravní bývalou zemědělskou plochu, vysadí stovky stromů a keřů a doplní terénní úpravy, které pomůžou zadržet vodu a podpoří život v krajině. Práce mají začít v srpnu a město je chce dokončit zhruba v polovině listopadu, takže se zase máme na co těšit tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi, pohodový poslech a super muzika letí k vám.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Uherské Hradiště. Staré město. Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v kině nad Sklepí uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
8: I na Hradišťsku jsme si blíž.
9: Rádio Kroměříž.

Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som, a ty tu nie si.

0: Zostaň šťastná.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přejeme pohodový den, pojďme na informace nejen z našeho regionu, ale tentokrát z Kroměříže. Začne oprava. Oprava vodovodů v Havlíčkově ulici, kvůli které se řidiči nedostanou mezi Havlíčkovou a Albertovou ulicí, je na místě a budou muset využívat objízdné trasy.

0: Práce mají trvat nejdéle do 13. listopadu a při příznivém počasí by mohly skončit ale už v říjnu. Opravy pokračují také na Husově náměstí v Kroměříži, kde omezení potrvá do konce září. Takže kdo jezdí přes centrum pravidelně, bude teď muset pár dnů potřebovat víc trpělivosti. Každopádně opravy jsou potřeba. My vám přinášíme další info na Rádiu Kroměříž a přejeme pohodový den.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Radio Kru.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavností bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček Rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme, pojďme se podívat na další informace, nejenom z našeho regionu. Sucho trápí úrodu, to je nám asi všem jasné. Vytrvalé sucho ve Zlínském kraji začíná výrazně komplikovat práci zemědělcům a ovocnářům. Problémy má hlavně kukuřice, brambory, cukrová řepa nebo švestky. Vinaře zatím počasí tolik netrápí. Starší vinice si díky hlubokým kořenům vláhu ještě dokážou najít a některé rané odrody už dokonce dozrávají. Takže jo, pro nás je to vedro už možná trochu na hraně, ale aspoň jedna dobrá zpráva z vinic je, hrozny mají být sladké a první pravý burčák může být už během několika týdnů, takže se máme na co těšit.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Radio Kromě.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademik Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v Kině nad Sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uherskohradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Marvelovský filmový svět vstupuje do nové fáze a Spider-Man z Bruce Nový den rozhodně nebude komornějším restartem Petera Parkera, jež naznačoval zejména první trailer. Úvodní upoutávka představila Petera jako osamělého hrdinu uvězněného ve světě, který na něj po událostech z minulého dílu Bezdomova úplně zapomněl. Z Bruce Nový den tak připomínal spíše psychologickou detektivku, v níž se Spider-Man bez přátel, Avengers i technologické podpory Tonyho Starka znovu učí být obyčejným člověkem a znovu hledá cestu k Mary Jane. Vedle vnitřních démonů se ale hrdina ve své čtvrté marvelovské solovce v rámci univerza Marvel postaví i těm nepříjemně fyzickým. Finální ukázka nejprve připomene předchozí dobrodružství a také slib, který Peter dal MJ na konci minulého dílu. V zápětí se schyluje k brutální pouliční řežbě se Škorpionem a pak už nastupuje Hulk, který se vymkne kontrole a rozpoutá destruktivní souboj mezi mrakodrapy. Otazník se přitom vznáší nad identitou hlavního padoucha. Marvel nadále pečlivě skrývá, kdo bude hlavním strůjcem utajované zápletky, takže Peter se má na co těšit. Co všechno se na Spider-Mana chystá v novém díle z Bruce Nový den, už se teď dozvíte v kinech.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodeji kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoc nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflex.

0: Taxi, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře, lásko.

0: zimy zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotní práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavnosti bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Zavítáme do Austrálie. Ta jako první země světa zakázala dětem a mladším 16 let přístup na sociální sítě kvůli ochraně duševního zdraví. Odborníci upozorní, že algoritmy jsou navržené tak, aby vyvolávaly závislost, na kterou dětský mozek reaguje mnohem silněji než dospělý. U mladých lidí se pak zhoršuje soustředění, spánek i psychická pohoda. Opatření má snížit rizika a otevřít širší debatu o ochraně dětí v digitálním prostředí.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
3: Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než 10 zemí. Ve středu se v kině nad Sklepí uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová hanácká Slavie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Ucháte reprízu pořadu.
1: Rokový žvanec s Lupem na Radiu Kroměříž.
2: Zdravím všechny, kdož poslouchají Rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Od mikrofonu vás zdraví Peťa Lupo Majkrič a mým dnešním hostem je Libor Plšek, frontman kapely LP. Všichni ho znají z dob dřívějších, ještě přednedávnem zpíval v kapele Reflexy. Takže Libore, vítám tě a jsem rád, že jsi přijal pozvání.
3: Ahoj, tak já bych rád pozdravil posluchače Rádia Kroměříž a jsem moc rád, že mě Lupo pozval do tohoto skvělého pořadu, protože budeme se tady bavit o minulosti i současnosti muziky a já muziku dělám teda už hodně dlouho, tak si myslím, že bude o čem mluvit.
2: Libore, mluvit budeme, protože máme na to hodinu a pustíme hned první věc, kterou si pro posluchače Rokového žvance vybral.
3: Tak já jsem vybral pro mě takovou klasiku, protože to je kapela, která mě vlastně přivedla k tomuhle všemu, jako co dělám, co se týká muziky, a je to kapela Iron Maiden. A vybral jsem písničku A Still Years, která pochází z alba Somewhere in Time, což je vlastně přesně doba, kdy já jsem tu skupinu svým způsobem objevil. Tudíž pojďme na to.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak jo, dohrál Iron Maiden. Já jsem v podstatě vybral záměrně tuhle tu písničku nebo tuto kapelu, protože je to taková moje srdcová záležitost. Konkrétně, když jsem poprvé slyšel hlas Bruce Dickinsona, tak mi bylo asi 10-11 let a všechno jsem přestal dělat, nějak jsem se zasekl a říkám, co to je, jako, a byl jsem z toho takový úplně připadlý a vlastně od té doby toho člověka mám strašně rád a pokaždé, když tu přijde a mám možnost se na něho jít mrknout, tak se jdu mrknout, protože to ve mně rezonuje samozřejmě do dneška. Člověk má s tím spjaté spoustu dalších věcí a já jsem se vlastně muzice dostal někdy v těch 85-6 let, myslím, že to byl 85. rok a tehdy pod vlivem svého staršího bratra jsem začal hrát na kytaru. To byla doba takových těch Guitar Heroes, takzvaných kytarových hrdinů, jako byl Stevie Ray, Joe Satriani a spol. A já jsem seděl, si vzpomínám, jedny prázdniny, každý den si natočil budík, od 8 do 3 jsem seděl s kytarou a učil jsem se ty běhy, protože jsem měl za to, kdo hraje nejrychleji, nejlepší kytarista na světě. A později člověk pochopí, že tomu tak není, ale to je jedno, tehdy jsem tomu věřil a prostě mě to strašně bavilo. A já plno přijdu, my jsme vlastně si tehdy založili někdy, myslím, že 92 to bylo, kapelu na Valašsku, která se jmenovala Eclipse, a my jsme právě poslouchali tuhle muziku. Takže jsme hráli Ingvild Malmsteen na Steve Away, Queensryche, prostě tyhle ty party Dream Theater. No a my jsme prostě s ním přišli na zábavu, jo. A teď jsme si říkali, ti lidi prostě se z toho úplně jako sesypou, jak taková bomba, protože jezdili ty kapely, v podstatě tehda vlastně už i Reflexy a tak dále, který hráli takový ty klasický big beatový věci, a my jsme přišli v podstatě nejznámější písně, co jsme měli v repertoáru, byl, řekl bych, Hranovej od Bon Jovi, což byla taková povinná písně, kterou hrali všichni teda. A Alice Cooper, Hey Stupid, No Poison jsme hráli teda. No a my jsme tady začali hrát ty písničky, do kterých se jmenovala, ti lidi stáli, hleděli a nevěděli, o co go, že? Takže jsme pochopili, že ta zábava je teda o ničem jiným, ale tak člověk na to přijde časem. Takže tohle byl můj takový start. A já jsem po dvou letech vlastně přišel potom do Reflexu, kde jsem šel hrát, protože tam hrál i můj bratr. A já jsem tehdy tam vstoupil na baskytaru, ačkoliv jsem ani v životě nehrál. Říkám si, tak má to 4 struny, což je ode mě než kytara, tak říkám, jo, tak proč ne? No. Jsem se chtěl živit muzikou, jako tehdy strašně. To je každý sen, teda každý muzikant měl tenhle sen, já. Tudíž jsem tam šel s tím, že to nebyl úplně můj šálek kávy, byl takový komerční na mě v té době, jak se to vyhraňovalo, teda ti ortodoxní rockeři a tak dále. Ale vzal jsem to kvůli tomu, že jsem měl tu vizi, že se bude jezdit hrát a já jsem chtěl prostě vystupovat před lidmi.
3: Ten krok a rozhodnutí, že nastoupíš na tu správnou loď s názvem Reflexy, která tě dovezla až do toho velkého showbiznisu a hraješ pro lidi dál, to rozhodnutí bylo určitě správné, ale posuňme se zase o kousek dál a pusme si další písničku, kterou si vybral.
2: Tak druhá ukázka bude, proč já chci ukázat, kam jste si posunovali hudebně a tahle kapela byla takový hodně progresivní záležitost té doby, co přišla a uchvatil to spoustu muzikantů i mě, tudíž pouštím Dream Theater a píseň Another Day.

0: celosvětově uznávaná jako jedna z nejlepších kapel Dream Theater právě dohrála. Posloucháte rockový žvanec tady Lupo a pustíme se do další písničky, kterou můj dnešní host Libor Plšek vybral a okomentuje. Tak Libore, pojďme do toho dalšího kousku.
1: Muzika je v podstatě úžasná v tom, že člověk v daný moment změní úplně pohled na věc, vystřízlivý. Mně se to stalo, protože já jsem byl vlastně takový velký fanoušek heavy metalu, jakože Iron Maiden, Metallica prostě pro mě byly jako zásadní kapely v té době a vzpomínám, jak jsem byl vlastně na tyto kapely, to byly moje dva první koncerty a jak jsem byl na Metalice v Brně, kde bylo prostě 50 000 lidí tehdy na Bobby a já jsem to byl strašně zklamaný, prostě já nevím proč, já jsem tam seděl normálně a tak jak jsem tu kapelu miloval, tak z ničeho nic jsem tam seděl a neviděl jsem, prostě jsem to nechápal, mě to prostě, ten koncert mě strašně zklamala. Možná to měl souvislost s tím, že jsem pak jel nečekaně úplně na koncert, jeden kámoš přijel a říkal, ty, já jedu dneska do Ostravy na koncert Stinga, jo, nechceš jít, taky se mrknul, já říkám, ty, Sting, vlastně jsem od něho znal, myslím, že Russian tehdy hrávali v rádiu nebo nějakou takovou pecku a říkám, víš co, říkám, tak nemám co dělat, tak se pojedu mrknout. Já jsem ti tam přijel normálně. Ta kapela nastoupila, začala hrát a já jsem seděl a já jsem to nechápal v ten moment, jo, a ty souvislosti mi došly až později, ale já říkám, tak tohle je v podstatě, tohle je to, co kráčí, tohle je ta první liga, protože jako musím říct, že oproti mým zmiňovaným idolům, jako to hrál jako úplně, to hrál jak prase, úplně z partesu. Já jsem seděl zařezaný v té sedačce, já říkám, tyjo, to není možné. Jako byl jsem z toho úplně konsternován, úplně šokován, prostě mě to fakt úplně odzbrojilo, ačkoliv jsem ten typ muziky v té době vůbec neposlouchal, tak tohle mě prostě tak uhranulo, jako že ten Sting, jako to byla taková pecká bomba prostě po všech stránkách, že jsem od té doby změnil prostě pohled na tu muziku, jo, řadím muziku akorát pro mě dobrá, jako špatná, neberu ji vůbec stylově, jak to spoustu lidí rozlišovalo. A dřív to tak bylo, byl to sám víš, byl prostě metal, bylo disco a tak dále, ale musím říct, že ten Sting je člověk, který mi zásadně otevřel oči v muzice a za což mu z mého pohledu patří velký dík, takže další pecka bude od Stinga, který je zrovna tehda turné k albu Mercury Ford.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: No a teď v podstatě bych plynule přešel k mojí kariéře. Teď jsme si pouštěli v podstatě věci, které mě ovlivnily, a teď už vstoupím do svého života, protože v roce 95 jsem nastoupil, jak jsem tu uvedl už před předcházejícím vstupu, do kapely Reflexy, což znamenalo, že jsem začal každý víkend jezdit hrát, pátky, soboty, ty to poznáš velmi dobře.
3: Jo, to znám opravdu dobře, no, 40 let už se podepsalo a mám toho někdy opravdu plný zuby, ale ty jsi mladší a máš ještě všechno před sebou.
2: Já dělal jsem to vlastně 29 let nepřetržitě, než to řeknu, teda výjima covidu, abych to upřesnil, a naučil jsem se spoustu, jako tím cestováním. Zase jsme se dostali i k velkému vydavatelství, tehda k BMG, někdy v 99. roku. A člověk poznal spoustu lidí, projezdil spoustu lidí a mám z tohoto období spoustu zkušeností a spoustu zážitků. Kdybych to měl všechno tady odpovídat publikovat, tak by to bylo asi na půl roku, že bych tady seděl, ten čas nemáme ani ty, ani já. Tudíž pojďme si pustit další věc. Já vyberu něco netradičního, nechci tady pouštět takové ty zásadní fláky té skupiny, ale chci pustit něco, co mám rád, jako, a co ta skupina vlastně nikdy nehrála. A teď já to hraji vlastně znovu kapelu LP, tuhle tu písničku, protože mám strašně rád, jmenuje se Život je krásný.

0: Život je krásný, i když člověk stárne, ale je to opravdu povedený kousek, který se vám povedl v Reflexích. A jestli ho hraješ, tak opravdu na LP Zandu a rád si to poslechnu v živém provedení.
1: My se tady bavíme o muzice a já musím říct, že já osobně jsem typ člověka, který se rád posouvá a vyvíjí někam jinam, rád poznávám nové věci a tudíž, ačkoliv jsem tu na začátku mluvil o Iron Maiden, že to je moje srdeční záležitost, tak dneska tu kapelu úplně neposlouchám, jakože bych si pouštěl, protože je spoustu nové muziky, spoustu nových lidí, kteří přicházejí s novým přístupem, s novými zvuky a myslím si, že jedna taková zásadní kapela, která vstoupila na scénu, je kapela Linkin Park. Já mám strašně na tuhle tu kapelu, protože začali to dělat trošku jinak, začali kombinovat i ty elektronické prvky a mně se to prostě strašně líbilo, strašně mi to ovlivnilo a teď bych chtěl na základě toho pustit další písničku, nebo chtěl bych, aby další písnička, která zazní, byla právě od této kapely a je to Linkin Park, What I Have Done.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Než pustíme další písničku, tak bych chtěl, Libore, taky popíchl, jako každého hosta, kterého tady mám, se snažím popíchnout, aby dali nějaký ten sranda příběh, nějakou veselou příhodu ze života muzikantu. Cítím se kolikrát trapně, že tady furt někoho otravuju, ale lidi si o to píší a... No, a i mě to hodně zajímá, jako já mám rád tu recesi, srandu a myslím, že to k životu muzikantů určitě patří, tak zkus nějakou tu veselou příhodu vytáhnout z rukávu.
2: Tak dostáváme se k nějakým příběhům z hudebního života a to jsme tady probírali, že bychom mohli něco zveřejnit. Já si vzpomínám na několik samozřejmě, co jsou publikovatelné, tak v období v podstatě v těch 90. letech, jak se dělali ty show třeba na pódium, jo, jak se hodně se běhalo, pohybovka, rozumíš, a my jsme hráli. Si na to vzpomínám, to byl Ostrov nad Slavou, což je Žďár nad Slezavou a okolí, a já v rámci pohybovky jsem běžel po pódium a tam byla tma, jakože na hraně toho pódia si to nevšiml, že už tam jsou schody a najednou jsem zmizel, jo? To je takový ten pocit, že hraješ, teď běžíš, teď už tam nic není, takže kotrmat se i s baskytarou a teď chvilku ty dvě sekundy tam ležíš a přemýšlíš, a jak se vlastně budeš tvářit, když ležíš na to pódium zpátky, jo? Takže já jsem si nějak zbrchal a říkám, tyjo, takže vylezíš, děláš jako že nic prostě.
1: To se myslím stalo hodně kapelám, protože i u nás, nevím, jestli to byl Motus nebo Motous tehdy, náš basák také řádil a myslím, že to bylo na Grádě v Hulíně, člověče, starý pódium. To byla nějaká písnička Tempo 180, samozřejmě se ztratil i s kouskem pódia a nikde. No zkrátka, show jak má být. Mám ještě jeden příběh, to ale až po písničce, a myslím, že to zrovna bylo zase z toho Gráda, protože tam ta konstelace hvězd vždycky zařídila nějakou pikantnost a tohle, ten druhý příběh, bude opravdu pikantní.
2: Takže těchto historik je, nebo jedenkrát jsme si vzpomínám, jsme zamčili klávesáka úplně jakože neumyslně na záchodě v šatně a šli jsme hrát, řekli jsme, on přijde v podstatě a teď hrajeme první písničku klávesák, mě druhou písničku, no a říkám, tyjo, kde on je, jako no. Pak jsme si uvědomili, že zamčený, jakože no, taky, že jsme vzali klíč, poslali jsme někoho z davu, ať jde vyzvednu našeho klávesáka. Jo, tak těch historik je hodně i co se týká žen, ale to bych tady nepublikoval, protože jsem všechny zapomněl a chtěl bych tady jednu ženu pustit, protože ji mám strašně rád a byl jsem na její koncertě a je to Pink a píseň Sober.

0: Tak rád bych teda ještě dořekl ten jeden pikantní příběh, na který nikdy nezapomenu. A to byla opravdu taková ta davová psychóza, protože já rád štengruju baby, aby vyhodili kozy ven, nebo tak zkrátka si dělám prdel, a ono to tehdy vyšlo tak, že se to tam začalo pomalu všechno svlíkat a bylo to takové uvolněné. Borec samozřejmě vběhl do toho rybníku, který byl studený, a pak vyskočil na pódium a stáhl bermudy. Samozřejmě je tam nic, protože mu byla zima. Takže to bylo takové to pikantnější a opravdu trošku uvolněná atmosféra jedné rockové bitbitové zábavy v Hulíně. Ale pojďme se posunout zase kousek dál a pojďme o tobě trošku, co chystáš pro své fanoušky. Už to není žádné tajemství, že máš svoji kapelu LP a stáhl jsi tam opravdu výborné muzikanty. Stojí to za to? Zkus teda povykládat něco o tom tvém novém projektu LP. Mě to hodně zajímá a fanoušky a posluchače Rádia Kroměříž určitě také.
1: Čas běží a my jsme doběhli do současnosti, tudíž já bych rád představil svou současnost, protože jak jsem možná jsem to tady říkal, úplně si to neuvědomuji, ale vlastně jsem odešel z kapely Reflexy v loni, a protože se přiznám upřímně, to zábavové hraní, a víš to sám, je takový drill prostě, a člověk vlastně přemýšlí jako proč, co, jak, jo, a já jsem člověk, který má rád výzvy a změny a nějaké vize, tudíž jsem se rozhodl, že už na téhle cestě nechci pokračovat, že to chci dělat jinak, tu muziku, respektive, že chci jezdit ty festivalové akce, kde se hraje hodinu, kde se ten scénář prostě vystaví nějakým způsobem a nesevrat se na to pódium třikrát, čtyřikrát, ale já to nějak nezatracuji, jo. V podstatě každý to chce dělat nějak, jo, a nikdo to vidí tak, nikdo onak, a já jsem v podstatě člověk, který to jako vidí, proč se vyvíjí, tak to chtěl vidět zase jinak, a proto jsem vlastně se s klukama domluvil, že já takhle pokračovat dál nechci. Rozešli jsme se úplně v přátelském duchu. Já myslím si, že jsme do dneška kamarádi, nebo myslím, že jsme do dneška kamarádi, to zní tak jako, že si já něco myslím. A oni chtějí být ta kapela, která hraje ty zábavy, já ne, to byl ten zásadní prostě rozdíl. Jo. Takže já jsem si dal na vlastní cestu, mám svoji vlastní kapelu, de facto začínám, jo, ale nejsem v podstatě jako začátečník, ale začínám, jo? Takže si to dělám všechno po svým, mám skvělou kapelu, mám z toho strašnou radost, prostě vnitřně se to ve mně jako rozkvetlo jaro a cítím se úžasně a mám nějakou ambici a v muzice nejde predikovat, protože muzika je obor, který prostě je nečitelný jako dopředu, ale možná o to je to krásnější, takže já bych vám chtěl představit právě tu svoji kapelu a náš první aktuální singl, který momentálně spatřil světlo světa, takže kapela LP a píseň Chci.
2: Půjdeme tam, kde nás nikdo nezná, já budu tvoje nebe, budeš moje hvězda. Mluvíme tiše, takže to není slyšet, že věci dneska jiný jsou, to není náhodou. Chci se tě dotknout, chci se tě chytit, když budem padat, když budem svítit, kouzla a víra nic nezabírá. Na tohle není žádnej lék. Chci se tě dotknout, chci tě zas cítit, tak jako minule, když jsem byl na nule, když jsem měl na mále, bloudil ve spěru.

jsem vždycky tam, kde tvoje světla svítí. Myšlenky protékají, jak voda ze všech sítí. Není to slyšet, jenom ty to cítíš.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Posloucháte reprízu pořadu.
1: No, víceméně musím pochválit tento tvůj počin, písničky Chci, protože je to opravdu, má to svůj pocit, je to krásně provedené, naaranžované a vím, že jsi to dělal u Ondry Filáka, já tam teď natáčím jednu ze svých písniček a myslím, že nezůstane u jedné písničky, protože Ondra Filák je opravdu výborný muzikant, který okamžitě pochopí z písničky, jak má, jakou má mít atmosféru, pocit a tak dále. Já když jsem tam natáčel, tak to přesně to tak zapače si, jak jsem si představoval, takže spolupráce s ním bombastická a tady u té tvé písničky Chci opravdu pochopil všechno, co to má mít. Ovšem, my jsme tady od toho, abys tady jako host mluvil co nejvíce ty, takže pojďme do dalšího kousku a zkus to nějak okomentovat.
2: Pokračujeme v povídání o muzice a já bych chtěl přidat letošní takový zážitek, protože já jsem vlastně letos prožil hudební sezonu trošku jako fanoušek, což je po letech jako velká změna. Jezdil jsem po festivalech a díval se na toho z druhé strany a všímal si v podstatě, jak to kdo dělá, jo, a jak to vlastně všechno funguje z toho pohledu fanouška. Jo. Já musím říct, že to je fakt jiný, no. Jako, že člověk vnímá to pódium nějak a vnímá ty lidi. Co mě na tom zarazilo, jako, což je takový za mě trošku nemilý trend jako současnosti, já nebudu jmenovat konkrétně, ale že jsem měl pocit u velké části kapel, že ty vystoupení neskazí fakt odehrát. Jo. Že mi tam chybí prostě ta energie, jo. Energie v podstatě to nadšení, že člověk vidí, že se dneska berou dvojáky, trojáky, jo. Já to chápu z toho ekonomického pohledu, ale trošku mi to, jakože přiznám v roli toho fanouška, jakože vadilo. Jo. A trošku bylo mi to až, přiznám se, až líto, jo, že to stojí jakože hodně peněz, jako dneska ty akce, a že pak člověk přijede a vidí tam, že ten muzikant už je unavený a jasně, že je, protože hraje v plus 40 jako jednu akci někdy odpoledne a pak přijde večer a přijede na další akci a tam už prostě až chceš nebo nechceš, to je prostě poznat. Jo. Takže to je takový poznatek, který jsem si odnesl z toho, ale já bych chtěl tady dát něco pozitivního, že jsem objel spoustu jakože velkých koncertů, světových kapel a musím říct, že kapela, která mě naživo fakt dostala a musím konstatovat, že to bylo perfektně odehrané, rozpívané, že mě to opravdu jakože nadchlo, tak je kapela Imagine Dragons, které jsem se byl mrknout, protože je to dneska poměrně taková světová kapela, kterou znám celý svět a na kterou chodí celý svět, takže bych vřele doporučil na tohle svět podívat, jestli budete mít možnost a teď si pustíme další pecku právě od nich, kapela Imagine Dragons a píseň Believer.

0: Posloucháte rockový žvanec, tady Lupo a můj dnešní host Libor Plšek z kapely LP má dle mého názoru hodně moderní pohled na muziku, o což je dobře, protože mě to baví. Mě baví ten jeho výběr, opravdu i posluchači Rádia Kroměříž musí ocenit tohleto, že to je opravdu zajímavé, pokaždé něco jiného a dělá tu muziku trošku jinak než ostatní a to se mi na tom líbí právě.
1: Tak v předešlém vstupu jsem mluvil o pohledu fanouška na muziku a na kapely. Teď bych chtěl říct jedno téma, které mě zaujalo, protože v poslední době vzniklo spoustu hudebních dokumentů a spoustu lidí má takovou vždycky zvláštní představu o tom, jak se nahrávají písničky. Jo? Že přijde kapela, celé to nahraje, jako že na jeden tah zpívá se, ale ono vlastně, a já měřím tím třeba, já jsem v poslední době viděl dokument o Avicii, teda, což je v podstatě, nebo byl, protože on teda už je, jak se říká, na druhé straně, takový velmi mladý, talentovaný, nazveme ho DJem. Jo? Já jsem ho taky vnímal v té pozici, neviděl jsem, že to je tak šikovný kluk, který skládá na MacBooku, v podstatě aranžuje písničky. Takže když člověk v podstatě zahlídne do té, nebo když vejde do té muzikantské kuchyně, tak uvidí vlastně, jak ty písničky vznikají, což je takový fakt krásný proces, že to trvá třeba půl roku, rok, jo, a že zpěvy se naspívávají zvlášť, jo, nástroje nahrávají taky zvlášť, pocit, což lidi vůbec prostě neví, jakože takhle nikdo to nikdy, jakože si myslel vždycky, že kapela zahraje a odejde ze studia. Takže já bych chtěl navázat, proč mluvím o tom Avicii, protože další písnička je od mý nový kapely LP a já jsem se rozhodl zařadit do repertoáru nějakou píseň, kterou bych sám nesložil, myslím tím pocitově, jako barevně, tak jsem si půjčil právě písničku od Aviciho, kterou jsem přetextoval jedním nosným tématem, protože já mám pocit, že jak muži tady pijí pivo, tak všechny ženy teď pijí prosecco. Nápoj, který rezonuje u nás, zaplnil lednici prostě, tak vždycky jsem začal chodit, co to je za plechovky, jsem na to hleděl a pak jsem zjistil, že to je prosecco. Tak mi napadlo jako věnovat tomuto tématu nebo tomuto nápoji písničku, tudíž, jak říkám, je to cover od Aviciho a v našem podání prosecco.
0: Doufám, že to u nás v rádiu nebudou brát jako reklamu, ale je to umělecké dílo a ty jsi tomu dal vlastně název prosecco, tak pojďme do tohoto kousku.

0: Jak říkám, pokaždé, hodina má jenom 60 minut a to povídání s tebou je opravdu příjemné, ale blíží se ke svému závěru. To znamená, že tě budu trošku hodnotit. Byl se výborným hostem, výborným moderátorem. Já ti dávám do rockerské žákovské knížky jedničku s hvězdičkou, protože ani jinou známku tady nedávám, všichni jsou úžasní. Ale s tebou to povídání bylo opravdu příjemné a trošku mě obohatilo v pohledu na muziku, protože tvůj pohled na muziku je opravdu moderní, to jsem pochopil z toho vyprávění i z toho, co jsme tady pouštěli, a bylo to příjemné, za což opravdu tu jedničku s hvězdičkou si zasloužíš. Tak, Libore, moc krát ti děkuji, že jsi přijal pozvání do Rokového žvance, že jsi obohatil pohled na muziku všech posluchačů Rokového žvance, posluchačů Rádia Kroměříž, a díky moc za to.
1: Tak jak říkal, každá hodina má 60 minut a my jsme dojeli do finále, tudíž nastává loučení. Já jsem rád, že jsem teda mohl být hostem Rokového žvance na Rádiu Kroměříž. Moc děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jsem se osobně jakože dočkal momentu, kdy paradoxně, když tady nějaký uzavírá kruh, tak já jsem se dostal do bodu, kdy zase muziku v podstatě dělám proto, jak já říkám, z lásky, že opravdu jsem z té stejnou důvodu, ke které jsem jakože vstupoval do této branže, tak že jsem si mohl dovolit v podstatě po letech vstoupit zase do stejné řeky, jak se říká. Přeji vám všem, ať se vám podaří v životě to samý. Ať děláte všechno, co vás naplňuje, co vás baví, prostě, ať jste šťastní, protože to je vždycky to největší vítězství. Takže ještě jednou děkuji za pozvání, Lupo, děkuji Rádiu Kroměříž, a na závěr dám takovou pecku, která možná tohle symbolizuje, jmenuje se Lásky plná.
0: Tahle písnička je ještě z dob Reflexu, kdy tam můj dnešní host Libor Pršek zpíval, což je vlastně přednedávnem. Je to krásné zakončení dnešního Rokového žvance, ale předtím, než ho zakončíme, ještě upozorním posluchače Rokového žvance, že mým dalším hostem v dalších dílech budou Pavel Březina z Olympiku a Luděk Struhař a Marcela Paul z Warning Vision, takže metalová frakce taky nastoupí. Všem přeju krásnou bezbolestnou noc pohlazenou měsíčním svitem a erotického vzrušení z poslední písničky Rokového žvance kapely Reflexy, Lásky plná, naslyšenou.

něco mi řekni a probuď touhu, která chvíli spala, že ti to jinak než včera. Ty ses jen pousmála, třeba mi ráno na místo kávy namíchej gin s ledem, vykročím levou, ať něco

0: a 88,2 FM Uhersko Radišsko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
3: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
3: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v Kině nad Sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
3: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
3: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
3: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
4: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: mě ráda.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není to

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Star, Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v kině nad Sklepí uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i beseduje vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní jídelny na základní škole na Výsluní. Prostory budou sloužit jako zázemí pro přípravu školních obědů, kterých se tam denně připravuje přibližně 800. Dočasné řešení má městu umožnit zajistit stravování po dobu rekonstrukce a zároveň smysluplně využít prostory, které se uvolnily. Na začátku příštího roku chce město vypsat výběrové řízení na nového provozovatele těchto prostor.
0: Zlínsko.
1: Pediatři z krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně upozorňují na stále častější problém s nadměrným používáním mobilů, tabletů a sociálních sítí u dětí a dospívajících. Nejde přitom jen o počet hodin strávených u obrazovky. Problém nastává hlavně tehdy, když dítě používání digitálních technologií nedokáže omezit a kvůli nim začne hůř spát, zanedbává školu, pohyb, rodinu nebo další zájmy. Lékaři se s nevhodným používáním obrazovek setkávají dokonce už u batolat a předškolních dětí. Varovným signálem je například situace, kdy dítě bez obrazovky nedokáže usnout nebo se samo zabavit a její odebrání u něj vyvolává velmi silnou reakci. U nejmenších dětí může nadměrné používání obrazovek vytlačovat důležitou komunikaci s rodiči, společenskou hru nebo poznávání skutečného světa. Světová zdravotnická organizace proto dětem mladším 2 let pasivní sledování obrazovek nedoporučuje vůbec. A dětem od 2 do 4 let doporučuje nejvýše 1 hodinu denně. Lékaři upozorňují také na rodiče. Děti totiž jejich návyky často přebírají.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalová Hanácká Slávie Kroměříž odvolala hlavního trenéra Darka Šuškavčeviče. K rozhodnutí došlo po nedělní domácí porážce s Vysočinou Jihlava 0-4. Kroměříž má po 4 kolech šance Národní ligy jediný bod a je poslední. Klub oznámil změnu trenéra v pondělí 17. srpna.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blízko.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší Rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Muzeum Kroměřížska hledá díla Jany Horáčkové. Slovácké slavnosti vína nabídnou víkend plný tradic. A domácí Adam Březík ovládl letošní Barumku.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Muzeum Kroměřížska připravuje na rok 2027 výstavu věnovanou tvorbě Jany Horáčkové, Kláry Klaus a Rebeky Klaus. V souvislosti s přípravou výstavy teď muzeum hledá majitele obrazů, grafik nebo keramických děl Jany Horáčkové, kteří by byli ochotni práce krátkodobě zapůjčit. Pokud někdo její díla vlastní a byl by ochotný je pro výstavu zapůjčit, může kontaktovat muzeum.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherské Hradiště se v září znovu promění v centrum slováckých tradic. Od 11. do 13. září se uskuteční už 23. slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Návštěvníky čeká krojový průvod, folklorní soubory, cymbálová i dechová muzika a tradiční jarmark. Otevřou se také historické památky a představí se mikroregiony z celého Slovácka. Součástí programu bude i akce pro děti a rodiny. Hlavním dnem slavnosti bude sobota 12. září, kdy městem projde velký krojovaný průvod.
0: Zlínsko.
1: Otrokovické školy využívají prázdniny k opravám a modernizaci. Největší letošní investicí je modernizace elektroinstalace v budově A základní školy Trávníky. Vyměněny budou také rozvody v dalších prostorách školy, zásuvky, vypínače a osvětlení. Práce vyjdou na téměř 966 tisíc korun. Opravy ale probíhají i na dalších otrokovických základních školách. Například se opravují podlahy, sociální zařízení, kuchyně a probíhá také malování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Letošní Barumček Rally ovládl domácí jezdec Adam Březík. Se spolujezdcem Zdeňkem Bělákem juniorem zvládli 55. ročník slavné Barumky nejrychleji a za sebou nechali finského jezdce Teemu Suninena i Itala Andreu Mabelliniho. Do Zlína a okolí si o závodním víkendu našlo cestu více než 60 tisíc fanoušků. Pro domácí posádku je to tak opravdu povedený výsledek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Akademie Kroměříž pokračuje. Bývalá restaurace v Uherském Brodě dočasně poslouží jako kuchyně pro školní obědy. A Hanácká Slávie mění trenéra.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Mezinárodní letní hudební akademie Akademie Kroměříž pokračuje koncerty mladých talentů z více než desítky zemí. Ve středu se v kině nad sklepy uskuteční poslední koncert cyklu Budoucí mistři. Odpoledne v 17 hodin tam navíc bude beseda s dirigentem Tomášem Netopilem a operními pěvci Kateřinou Kněžíkovou a Štefanem Margitou. Na koncert i besedu je vstupné dobrovolné. Festival vyvrcholí ve čtvrtek závěrečným koncertem v sněmovním sále arcibiskupského zámku a vyhlášením letošních laureátů.
0: Uherskohradišťko.
1: Uherský Brod dočasně využije prostory bývalé restaurace v Domě kultury. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce.